0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říká, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!"

0: dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostaviti o 8. hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatí. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík o žen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. K placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzení. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u hráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré. Hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zahupěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane, bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trubce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte Stiblíka.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý.

0: Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl, no kam bych jel, snad do Prahy, ne? Jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadlem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
1: Hergo, chlape, ten váš ksich jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?
0: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohou dělat blázna. Ale maminka trvala na svém, zřejmě proto, že kurz jí zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese. Já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu správnou sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on už si najde způsob, jak ti tvoje skotačinky zarazit. A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů, které vedl mistr Leoš Játro. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do Slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčen mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy. Nevidíš kvádro, vole, jsem muské. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupina odsouzených na smrt. Snažil jsem se dívat do země a dělat, jakože v sále nejsem. Ale v tom to začalo. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu místnosti. Poznal jsem, že je konec. Nebylo nikdy. Dívky nás obklopily ze všech stran. Po těle mi začaly stékat krůpěje potu. Napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Všiml jsem si, zahájil mistr, že do sálu vešlo na počátku hodiny i několik chuligánů. Ale vím a věřím, že odejdou si jenom samí slušní chlapci. Můj soused zbledl jako stěna a pošeptal kamarádovi. Vidíš, já ti říkal, abychom sem nelezli, bude zátah. V tom na mě Játro zaměřil zrak. Přikrčil jsem se, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho ze svých náhončů. Otočil mě několikrát kolem dokola a chválil můj oděv. Nejste sice žádný manekýn, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rádi tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a špitlami. Zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku. Pochopil jsem, proč se mnou dělali tu výstavu. Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom znáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťasten, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť je Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistr. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi do ucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to nechce znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu bugy-vugy. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu, a prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19.10 jsem měl vybráno asi 200. V 19.30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohlédneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí?" Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta. "Dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí obě." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové, půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál. Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mě se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ránu a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka něco chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolili. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály dva zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, seskočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtěl se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se mi hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč si tak opuchlý. Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře, zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely, dlouho bez potravy, ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stejně taková podivná věc. Onehdy jsem čet povídku, snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal.
2: To si, Jirko, musíš zvyknout, lidstvu schází vděk.
1: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
2: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistuju ve svým brožovaným životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
1: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
3: To věřím, já tě budu bavit tady.
2: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.

0: Tam. Například? Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
1: Takový štěstí, že tě potkalo. To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
0: To nebyl strýc, to byl Ras.
1: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
0: Mění v tom bylo. To uznávám, to je potom tragédie. Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotovej námět pro román, dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
1: No, kerej.
0: No, kerej. Třeba takový Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
1: Balžám?
0: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
1: Co napsal, prosím tě, Balžám?
0: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
1: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte blamáš. Blamáš, ano.
0: Možná vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
1: Vy kdo?
0: Lingvisti, to a slyšíš lingvisti. Taky prvně.
1: Ano.
0: My to vyslovujeme Honoré de Balžám.
1: Víš, jak to vyslovujete?
0: Ano.
1: Dost blbě.
0: Ale nebudeme se přijít, ano, je to prosím, trapný. Prosím, říkejme mu zkrátka důvěrně Honoré de.
1: Ono je debilm, můžeme říkat ještě.
0: Jo, tam jsme stejní a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
1: Prosím, prosím.
0: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
1: Pardon, který měsíc? Červen, červenec?
0: No, ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Lamáš.
1: No, když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
0: 3 a 9 měsíců, to vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
1: Narozeniny ve 3, 9?
0: Ty jsi nikdy neměl narozeniny?
1: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
0: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
1: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
0: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
1: Ano.
0: Tak já sedím takhle na zahradě ve slivenci.
1: Pod pupenci?
0: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci. A vedle...
1: Co oběšenci nebyli?
0: No, nechyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
1: Jetel.
0: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
1: A to stačilo na jednou? To jste se museli hrozně nadřít.
0: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
1: Ne, pardon, vrať se do slivence. Vypovídej se, když máš touhu.
0: Naposled to říkám.
1: Ano.
0: Sedím na zahradě ve slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
1: A krvavá historka, který prstíček? Jedním očkem se podívá?
0: Tenhle. Takovejhle kousek metrovej chyběl.
1: No počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
0: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
1: A co je u tebe tragédie? To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré DB vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde. Takhle ne.
0: No není to světový, ale český románek na pokračování by to mohl být.
1: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, Mr. Loch Ness.
0: Kdo nám psal?
1: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo.
0: A je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovost.
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
4: Ano, to je právě ta genialita showmanů. Udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
3: Proto nyní otvíráme rubriku PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
4: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
3: Tak. Děkujeme vám, pane Pytel.
5: Promiňte, pane Helekal. No, já jsem se spletl.
6: Vy čemu tak bude říkat?
5: No, je to trapné, ano.
3: V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
4: Ano. Tak, moje ruka šátralka už kmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
3: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky. Měli všechno kolem.
4: Co?
5: Já vím, no. Splet jsem se.
4: No, tak. Moje ruka, šátrálka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout první problém.
5: Já sám?
4: Je to slavnostní chvilka.
5: Tak chtěl by sem.
4: No, chtěl?
5: Moc by sem chtěl.
4: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
5: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
4: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
5: Ne.
4: Je to slavnostní chvilka?
5: Nechci.
4: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
5: A takhle to taky nepřečtu.
4: Co s tím?
5: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
6: Takhle bych to přečet taky.
5: Jízdní řád.
6: A co je s ním?
5: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
4: Nesouhlasí?
5: Ale možná souhlasí, ale nerozumí mu.
4: Tak se to nauč.
5: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha.
4: Já vím,
5: podívej,
4: já vím.
5: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano. Dva skřížený meče.
4: Co?
5: No dva skřížený meče, teď se podívej.
4: Vy doma jíte dvěma meči?
5: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
0: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. No, to je jasný.
4: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
0: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolucestujícího.
5: Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka?
4: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha střed v 7.51.
5: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
4: Ten tam třeba ještě vůbec není.
0: Tak to není, musí tam být, to souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
4: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. Nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
0: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
4: Sobě, aby tě nikdo neukradl.
0: Proč by mě krad někdo zavazadla?
4: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
0: Jak o ně můžu přijít, když žádný nemám?
4: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
0: Samozřejmě.
4: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby.
0: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
4: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
0: Nemám.
4: Tak proč jedeš do Kolína?
5: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby v 7.54.
4: 7.51.
5: Ten mi naštěstí ujel.
4: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si jsem vpašoval do pytle, to si jsem vůbec neměl dávat.
7: Si vyřeším sám?
4: Já vytahuju další problém. Další problém, ponocování.
7: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém, ponocování.
4: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, jezdu si kuchtím k jídlu, budím slušní sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
7: To vím, co s tím chceš dělat.
4: Začínat o hodně dřív.
7: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme od 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
4: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
7: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
4: No.
7: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
4: To je různý.
7: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
4: Je to různý.
7: Není to různý. 8 hodin má spát dospělý člověk.
4: Tak z toho tě vyvedu. To je pověra. Podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
7: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucený si vynaleznout žárovku.
4: A v tom něco je. To je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
7: Zakladatel ponocování.
4: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
7: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
4: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný? Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
7: Štrosy.
4: Ne, menší, se slepicema. Vždycky klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hů.
7: Ponocný dělal hů, hů.
4: No co by nedělal, byl za to placenej. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hů.
7: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hů, hů, co potom dělala sova?
4: Sova?
7: No sova.
4: Antonína Sova. Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verš.
7: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka.
4: Symbol moudrosti.
7: Ano, toho myslím.
4: A co má být se Sovou ptákem?
7: No co dělala Sova pták, když ponocný dělala hu-hu.
4: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
7: Sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hu hu.
4: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
7: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No, to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
4: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli pod mě dělat, každej bejt ponocný nemůže.
7: No mohli hráči grošádu.
4: To nemohli, tu ještě neznali. Tu jsme vynalezli teprve my.
7: Oba ne, nevynalezli. My jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison málem svoji žárovkou zlikvidoval.
4: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic. Já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
7: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jak sedí chlap na Volšanech u hrobu a povídá, tak si dám ještě jedno. Asi cigáro, pivo. Ano. Chtěl jsem jít, ale dám si teda ještě jedno, ještě si dám cigárko. No. A tak si dám ještě jedno cigárko. Dá ty fašky prázdný do tašky. Povídá, no tak Boženko, tak já jdu, no vidíš, a jde to i bez keců. To je opravdu smutnej for, ale teď mě tady někdo říkal, abych řekl pár těch forů o té skleróze, který si myslím, že jsou dobrý. Jak se potkají dva kamarádi, nepovědá, nazdár, nazdár, já tě dlouho neviděl, nazdár, nazdár, pán, nazdár, nazdár. Člověče, já tě neviděl, teď si zrovna říkám, Hergot, já jsem tak sklerotický, jak ty se vůbec jmenuješ, žele? Povídá, no, abych ti řekl pravdu, já jsem taky sklerotický. Dokdy to potřebuješ vědět? No a pak je klasika, jak se dva kamarádi potkají, jeden povídá ahoj. Nazdár, nazdár. Já tě neviděl celý léto, pán už mě nemohl vidět, já byl teďka v tom, víš, přes léto. V tom, a v čom? No v tom, ježišmarja, člověče, jak tam, Hergot, pijou tam ty lidi vodu, dávají tam ty masáže. A myslíš vlázních? Pá, vlázních. Kterých? Je to člověče tadyhle u toho. Zatím, tadyhle. A začím? Pá, no ježiš, ty jsi ještě větší vůl než já. Zatím, pá, ale takhle to bychom se nikam nedostali, kamaráde. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Pá, myslíš růže? Páno, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam vletěli. No a pak je takový krátkej, se baví ty dva kamarádi, pověděl, ahoj, pamatuješ, jak když jsme byli mladí kuci, jak jsme chodili za těma? Pá, za čem, pano, za těma? Pá, myslíš za holkama, pá, za holkama. Si pamatuju. Koračeče, teď si nepamatuju, proč. Poslední sklerotický, ten je taky dobrý. Jak ten dědek jde nakupovat, to ta babička povídá, hele, dětku, máš sklerozu, napiš si to. Chleba a máslo. Ten dědek povídá, prosím tě, jako chceš říct, že si nepamatuju chleba a máslo, jo? A ti říkám, napiš si to dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek říká, já si nic nepotřebuju psát, tohle si snad ještě pamatuju, ne? Odejde, práskne dveřma, za půl hodiny se vrátí pod paždíma roudu od kamen. Ta baba povídá, to jsem přesně viděla, sklerotický blbec. Já jsem ti to říkala, napiš si to. Kde máš kamna?
0: To je 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už se šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadařené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: Dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zacpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil. Včera jsem si koupil juice, oh jen. Má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen. A jsem měl říct, jak jsem koupil juice, oh jen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen. A tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice ani už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: To je on! To je zpěvák pro Brno! A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: Prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: To je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak poli, no jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenál ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdenkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytej motor.
2: Jo, my jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to Arto, to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo, a tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole, šel trpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. Jsme říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Barada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní buce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama, on třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos, a on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Takže Afrika, kterou uvidíte po přestávce, složil Jara Cimrman velký hold Josefu Václavu Sládkovi. Toho si totiž ze všech českých básníků vážil nejvíce. A to i přesto, že mu Sládek jako dlouholetý redaktor časopisu Lumír vytrvale vracel všechny jeho básnické pokusy. Nelze se tomu divit. Sládkovu naturelu byla Cimrmanova poezie velmi blízká, dokonce tak blízká, že právě to Sládkovi bránilo tyto verše tisknout. Vezměme například úryvek ze Sládkovy básně Domov. Domove, domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. A teď si představte, jak by se v Lumíru vedle sebe snášeli Sládkův domov a Cimrmanova cizina. Cizino, cizino, drahá a vzdálená, jak je mi těsná ta domácí halena. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, například v Japonsku poznal jsem dvě gejši. K osobnímu setkání obou géniů, které pak přerostlo v přátelství na celý život, došlo na poště ve Zbyroze. Cimrman totiž v básníkově rodišti krátký čas působil jako poštmistr. Je otázkou, zda se ocitl v tomto místě čistě náhodou, nebo proto, aby byl svému idolu nablízku. Ale to teď není důležité. Podstatné je, že Sládek jednoho srpnového dne potřeboval poslat ze svého letního bytu báseň do zářijového čísla Lumíra. Termín dodání do tiskárny tak říkajíc hořel, a proto se Sládek rozhodl podat verše jako telegram. A byla to shodou okolností jedna z jeho nejkrásnějších básní, Lesní studánka. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a... Promiňte, nezlobte se, že se pořád na vás dívám, ale vy jste totiž Josefu Václavu Sládkovi tak neuvěřitelně podobný. Není u vás v rodině nějaká příbuzenská vazba na Sládka? Ne, není. No nic, já se omlouvám, promiňte. Třeba o tom ani nevíte. Takže znovu, promiňte. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a diktuje do okénka čarovná slova o křišťálové studánce, kde nejhlubší je les a kde roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. A Cimrmanův rozechvělý ukazovák všechnu tu krásu převádí do teček a čárek. Avšak ve chvíli, kdy Sládek diktuje závěrečné čtyřverší, telegrafistová ruka se náhle zarazí. Báseň, která se v budoucnu stane neodmyslitelnou součástí všech českých čítanek, totiž autor uzavřel dnes již neznámými slovy. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu starý vodník s rusalkou chce do studánky vlézt. To snad ne, mistře, zvolal tehdy Cimrman. Taková krása nemůže přece skončit tak pokleslou erotikou. Myslíte, znejistil básník, a jak byste to chtěl ukončit? Cimrman se zamyslel a v této své hvězdné vteřině zúročil svou schopnost dokonalého sládkovského epigona do magického závěru básně. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Odešlete to, řekl dojatě Sládek. A oba básníci si přes poštovní přepážku potřásli svými geniálními pravicemi.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem se jednou seznámil, no tedy mám kamaráda, to je takový štvanec sexuální, ten Honza doma byl. On napsal tu knížku Sběratel sexu. Ty nejmu to tady vydali. My se známe asi 30 let, on jednou přišel do komedie, kdy jsme hráli každou středu a přijde tam takový chlap takovým kožíšku a říká, pane Bek, já přijel z Austrálie, já už jsem tam byl 40 let a tak jsme tady, vy se nám líbíte, nebo byste se mi podepsal, jsem se podepsal a pán, jak se jmenete, prý doma byl. Pán Hergot, neměl jste strýčka v Hradci, tam byl nějaký kanovník doma, byl, já mu chodil místo a tom páno. A vzniklo z toho přátelství. Pak on se sem bál jednu chvíli, když jako zavírali ty emigranty, se náhodou odhodlali, tak to on už vždycky psal, kam jedeme na dovolenou s Čedokem, víš, a už tam byla, vznikly z toho veliký srandy. Jednou jsme se sešli, on založil v Austrálii přeci sex shop. To byl opravdu z toho a on nadrbal miliony z toho člověče. No a jednou jsme se setkali ve Frankfurtu nad Mohanem, já tam měl auták a tak jsem s ním jezdil, kupoval tam ty Robertky, zrovna to byla móda. Tam jsme přišli do takové fabriky, tam vylezla ženská překrásná. Přitom bych se stydil říct hovno, čověče. A ona vleze do toho skladu a najednou takový snop těch Robertků, čověče, různých velikostí, no a se skácela. Říkám tomu Honzovi, čověče, dej mi jich pár těch vzorků. Já, když budu mít nějaký herec jubilom 60, tak mu to dám z mašličku, aby měl doma výpomoc. Tak mi jich dal asi 7, tam to takový černošský vyvedené a mám Hergot, sice v tom rozvadu jim ješli na ruku ty chlapy, bych mohl byla províst třebechovický betlem, ale tohle byla jako dá to do toho kufru, by to bylo blbý. Tak jsem si pal pod svícnem bývá tma, tak jsem to dal manželce do síťovky mezi natáčky. A pověsil jsem to nad ní takhle nad oknou autáku. A přijdem do rozvadova, ten celník vidím, jak čumí, ten koukal, člověče, nevěřil, bo tam ten černoskej tam byl. A nejenom pál, soudrůbeku, co to tam visí? A já pán toho si nevšímejte, to jsou osobní věci, mi paní. On pál jo tak a šel prý.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
3: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
3: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já. Tak, no jo, to
3: tak
2: jo.
3: Jsem to myslel.
2: Jo, jo.
3: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
3: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
3: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
3: Jouda zemřel.

0: vás, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
0: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
0: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
0: No tohle... Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
2: Ale umřel. Na traverzu.
0: Prosím vás. Zápal, jo?
2: Ale ne. Spadla na něj.
0: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
2: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
0: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
2: No Jouda.
0: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
2: No vy jste ho neznal?
0: No já myslím, že jo.
2: No, tak to byl on.
0: Jo, takovej malej černej, že jo?
2: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
0: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka Proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou. A to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Sussexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl rád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. Laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou čočili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra. Slušivém kroji z písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjeli. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic promyšlenými oklikami vybíjeli. Jo, Joj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrozoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudný z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. Léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. Noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými dudkami vyhány. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Katuša, Sulika, Když vítr bije do plachy, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu. Sulika, Katuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout. Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Znešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Z pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota zeměkoule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že zeměkoule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte zeměkoule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že zeměkoule, zeměkoulí je a že to není zeměplacka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že zeměkoule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy, to si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že zeměkoule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota zeměkoule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal. Jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarie. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás nerad přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano. Třeba uvedu příklad. No, na příkladu nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance
3: ano,
1: je.
3: Postřeh jste to.
1: Ano, no, ano, tak, ano.
3: To
1: ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda tím vůbec... intelektuálové jsou tady, rozhodně stěhou. Mimochodem znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem. Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád. Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že a psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmlátil ksír o strom, že jo? Nebo krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Ještě jednu takovou hezkou dětskou hádanku jsem slyšel na pískovišti. Co to je? Je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Také. Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, půjďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech, že jo? Co je ze Sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že jo? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Ulíř, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
2: Pane Ulíř, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Ulíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
3: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochopně, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
3: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
1: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
3: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
3: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase. Možná. Scénář.
3: No.
1: Teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
2: No jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
1: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
2: ano,
1: říkala jste Sandokan.
2: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
1: No a co,
2: a víte, že
1: něco?
2: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
1: Mech?
2: Ano, mech.
1: Říkáte mech?
2: No jistě.
1: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem vám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
2: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
1: Moderní sportovní účes?
2: No,
1: tak ten by mě možná slušel.
2: No jistě.
1: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
2: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
1: Cože?
2: Ještí,
1: co to?
2: Ještší hormony.
1: Ještší hormony?
2: Ještí. No.
1: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
2: Nebo
1: bych chtěl na hlavě bodliny,
2: ale ne.
1: Ale
2: to máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
1: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
2: No jistě.
1: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
2: No.
1: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
2: Yeah.
1: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
2: No,
1: a mouchy, že mi dají pokoj.
2: Yeah.
1: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
2: No tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
1: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje.
2: Ale
1: dokonce mi nedává,
2: ale
1: že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
2: Nerozumím.
1: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
2: No,
1: rozumíte,
2: no.
1: Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
2: Ale no tak. No,
1: je to prý ze švestek?
2: Ale ne, no, tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
1: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
2: no,
1: protože
2: ano.
1: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
2: Proč?
1: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
2: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Schůste ještě tohle. Podívej,

0: Tím vaším nesmyslem.
1: Počkejte,
0: čím budu rozdávat?
1: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
0: Po půl hodině.
1: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
0: Já myslím.
1: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
0: Dešťovou vodou.
1: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
0: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu svým sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
1: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
0: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
1: No, samozřejmě.
0: Víte co?
1: A jak ráda.
0: Já radši zůstanu plešaty.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poté se vám muzikant jeden říká, tyva, tak jsem natočil životní album, ale opravdu životní.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a Ruženo, máš nějakého koníčka?
2: Tak mám, no.
1: A ty co?
2: Sakra, Teofina. To jsou diskošky, no.
1: Jo, diskotéky?
2: Ne, diskošky. Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba... Posledně jsem sebou sekla na parketu, teďkon prostě Dušan na mě, úplný halo. Se fakt nevím, ale já prostě, jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle... ty konvence, prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně, prostě jedu a... Já nevím, pojďte třeba rozlákat mekrák.
1: A počkej, Ruženo, to je studio tohle, to není parket. No a máš nějakou figuru?
2: Tak mám, no.
1: No já jako myslím jako taneční figuru speciálně, kterou nejradši tak jako.
2: Tak těch mám několik.
1: Tak mám nějakou předveď tady.
2: Já nevím jako.
1: A tak mi dělej drahoty a vybal figuru, Ruženo, no.
2: Já nedělám drahoty, ale nevím jako.
1: Tak, Ružo, no tak.
2: Jste... Tak prostě takhle, no, prostě jako... Takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasám,
1: jo, jo,
2: jako,
1: jo,
2: abych jako se cítil jako volnějc a jako povytáhnu takhle. Jako,
1: ano, no to stačí, nemusíš třeba, více. No,
2: no,
1: dobře,
2: no. No prostě začnu, no, takhle jako pomalinku kroužím, pak jako se dostávám jako víc do varu, třeba jako takhle.
1: Počkej, Ruženo, tak, no, tady jsou pulzy, neblázni, Ruženo, prosím tebe. Už jsi doma, už jsi, uvolně, no, skvědně. No, ty ses nám dostala do atmosféry, víte.
2: Jsi úplně dostala, no. Fakt, najednou mě to vzalo, prostě
1: no, jo.
2: Padlo a nevím
1: počkej,
2: co.
1: Tady. Počkej, já tady musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, v pořádku. No.
2: Dobrý, ne?
1: Hezky. To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
2: Lábusy.
1: No tak se uvolně hezky. Tak. No, ne, naopak se skrytně chci říct. No, tak, máš nějakou oblíbeného zpěváka?
2: No, tak mám zpěváka, no. Teda skupinu, teda no. Zpěváka, teda, ne, takhle, jsem úplně, zpěváka se skupinou, no, a on teda zpívá teda jako před skupinou.
1: To pochopitelně zpěvák nebude za skupinou, že ho zpíváte, no.
2: To je jasný, ten taky, že to nejde.
1: A tak kdo?
2: A to je Sagvantofy. Uh-huh. Prostě nevím, ale já prostě, když ho slyším, tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
1: No, u to bych teda být nechtěl.
2: Fakt nevím, no, já jsem asi blbá, nebo jsem si...
1: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
2: Odkud?
1: No, z klasické vážné hudby.
2: Jo, takhle. No, tak když jsem mám možnost vybrat, tak teda ABBA.
1: Ano.
2: A jinak teda Tofy, prostě Tofy, a mě jen, že mám...
1: Tofy, věřím. No, Ruženo, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít, proč zrovna já?
2: Tak mi se strašně líbil Serioš, Nemocnice.
1: Cože? Seriál Nemocnice?
2: No.
1: No počkej, to je omyl, tam jsem já nehrál. Čo tam hráli, že Vladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
2: Ne jo.
1: Ne.
2: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
1: No já jsem Lábus.
2: Vy nejste Kaiser?
1: Ale ne, já jsem Lábus.
2: No vy jste Lábus, to jsem se radši mohla projet na horský dráze.
1: Tak ahoj.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koróze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

řekli, že si jela někam ven. Ať už ti víckrát nevolám. Vstával jsem pozdě.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jen.

0: všechno dělaj, z toho jsme teda hotoví.
1: Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večřovi, to nás děsně baví. Je to tuhle jeden inženýr, foko, kta lásko, koko. A pak si gumu spod prdy, dík nevystřelil boko.
2: Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válej, šílenci celý Prahy.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. 101.1

Je to kruh souznění, je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na turistické zajímavosti v Jihlavě budou možná upozorňovat sochy ježků, které má město odedávna i ve svém znaku. Podoba ježků vyplyne ze soutěže. Podle předpokladu by mohly být vysocí do půl metru a vyrobeni například z bronzu. Ruské nejvyšší vedení v posledních týdnech horlivě popírá, že by Moskva připravovala novou vlnu mobilizace. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že Moskva nepotřebuje žádnou mobilizaci a že zvěsti o ní šíří ukrajinská armáda. Ruský vůdce Vladimír Putin zase řekl, že jde o naprostý nesmysl.
0: Sport.
1: V souboji dvou nejvýše postavených tenistek, které si v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku, se změní dnešní finále dvouhry na US Open mezi Arinou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Začátek je ve 22 hodin.
0: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
0: Jsme tady s vámi.
3: Devátá odbyla a to už se vám od mikrofonu Rádia Jihlava hlásí Míša Rotrová. Já vám přeji příjemné startující dopoledne s datem 12. září. A vězte, že v našem dopoledním vysílání, kromě spousty skvělé muziky, pro vás budu mít taky nejrůznější tipy a pozvánky a prozradím vám, co se děje dnes nebo zítra v Jihlavě, ale i v celém našem kraji. Tak tedy zůstaňte naladěni.
0: Rádio Jihlava. Stojí.

A teď je na rádiu Jihlava čas jít gratulovat k svátku. Dívám se do kalendáře a 12. září patří všem Mariím. Je to jméno, které nemá úplně jasný původ, dost možná je hebrejský nebo dokonce egyptský. Přeložit se dá jako milovaná Bohem nebo taky kapka moře. Je to jedno z nejčastějších ženských českých jmen a nosí ho u nás přes 315 tisíc žen. Tak tedy Marušky, Mařenky, Máši, Majky, přejeme vám z Rádia Jihlava všechno nejlepší a moc si ten svůj dnešní den užijte.

fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Máme tady sobotu dopoledne, 12. září, nový školní rok v plném proudu, tak doufám, že to zatím zvládáte, ať už patříte mezi studující, nebo třeba vyučující, nebo jste zkrátka jen a pouze v uvozovkách rodiče školáků menších či větších. Za malou chvíli si dáme taky kalendárium, podíváme se do historie, ale třeba i do současnosti na to, kdo dnes slaví narozeniny. Tak tedy zůstaňte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: A teď už na vlnách Rádia Jihlava pohled do historie, je tady totiž kalendárium s datem 12. září. Roku 490 před naším letopočtem proběhla proslulá bitva u Maratonu, ve které Athéňané a Platajští porazili perské vojsko. Když jsme u těch bitev, tak třeba roku 1683 došlo k bitvě u Vídně. Roku 1953 se John F. Kennedy oženil a vzal si Jacqueline, později Kennedyovou. A roku 1992 se Mae Jemison stala první Afroameričankou, která letěla do vesmíru. No a teď už se pojďme podívat také na dnešní oslavence. Je to třeba moderátorka Eva de Castello, která slaví 8.40. 45. narozeniny slaví herečka Jennifer Hudson a další známá krásná herečka slaví kulaté 40. narozeniny a je to Amy Rossum. A pokud i vy dneska slavíte, přejeme vám z Rádia Jihlava všechno nejlepší, užijte si ten svůj dnešní den a další hity hrají speciálně pro vás.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500U, který se týká dvou šarží výrobku. Lék se používá na svalové křeče nebo při jejich napětí a tuhnutí. Falešné přípravky se objevily v Brazílii. Český úřad na to upozornila tamní regulační autorita. Přesné šarže jsou uvedeny na webu ústavu.
5: Jihlava aktuálně.
6: Jihlavská radnice nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Je blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velice těsně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval včera v den výročí katastrofy pádu newyorských dvojčat šéfa Bílého domu Donalda Trumpa k uvalení tvrdých sankcí na Ruskou federaci. Napsal to na síti X s tím, že nechápe, proč taková rozhodnutí trvají tak dlouho. Zmínil také návrh zesnulého amerického senátora Lindseyho Grahama, ve kterém navrhl uvalit sankce na země kupující od Ruska ropu.
5: Sport.
6: Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení ve druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3-1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála Slezské derby v Třinci 2-3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1-2. Táborsko doma jen remizovalo 3-3 s Kladnem. Rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3-1.
5: Rádio Jihlava
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Ladíte Rádio Jihlava, my máme chvíli po 10. hodině, u mikrofonu je Míša a co takhle vyrazit s dětmi na kolech? To dnes můžete v rámci akce, která odstartovala u dětského hřiště v parku Skalka právě v těchto chvílích. Podrobnosti vám řeknu za okamžik, zůstaňte tedy s námi.
5: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi, no a před malou chvílí v 10 hodin u dětského hřiště v parku Skalka odstartovala akce Jihlavou s dětmi na kolech. Je to cyklojízda pro všechny rodiny s dětmi. Trasa je 5 kilometrů se zastavením na dopravním hřišti. Věřím, že tuhle partičku ještě doženete. Připravené cestou i program pro děti, drobné občerstvení a konec potom na dětském hřišti Český mlýn. Je tam v rámci toho možnost také zapůjčení kánojí zdarma na loděnici. A dodám jen, že přilbu určitě nenechávejte doma. Tak tedy vzhůru na kola, akce je zdarma a vy si to moc užijte.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. A víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

Posloucháte Rádio Jihlava, Míša s vámi. Před chvílí jsem vás zvala na kola a co takhle si zaběhat a rovnou ještě pro dobrou věc. To dnes můžete v Novém Městě na Moravě, pokud jste poblíž, podrobnosti vám řeknu za okamžik. Hrabe.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Ladíte Rádio Jihlava, pokud jste aktuálně v Novém Městě na Moravě nebo poblíž, tak se určitě ještě můžete přidat k 8. ročníku charitativního běhu pro domácí hospic Vysočina. Celé to odstartovalo na novoměstském přírodním koupališti, vyrazilo se před pár okamžiky, takže určitě se ještě můžete přidat. Připraven je také doprovodný program od Domu dětí a mládeže, výtvarné dílny či sportovní stanoviště, takže pokud úplně nemůžete třeba z nějakého důvodu běžet nebo máte opravdu malé děti, tak se můžete zapojit alespoň takto. Dodám, že ambasadorem běhu se letos stala Martina Sáblíková, která se akce osobně také účastní. A výtěžek, jak už jsem říkala, půjde domácímu hospici Vysočina, konkrétně bude použit na pořízení mobilního ultrazvuku. Tak tedy vyrazte se trošku rozhýbat, udělat něco pro své tělo a zároveň udělat dobrou věc.

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou sobotu. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů žloutenky typu C. Nemoc sice v posledních letech sílí, ale číslo je vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Letos do konce prázdnin bylo zachyceno jen o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má žloutenka typu C v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let.
5: Jihlava aktuálně.
6: V rámci Evropského týdne mobility mohou lidé vyrazit na cyklistické, sportovní, zdravotní i preventivní akce na několika místech v Jihlavě. Program probíhá ode dneška až do 24. září. Kdokoliv se také může přihlásit do zářijové výzvy do práce na kole, pěšky či poklusem. Výzva proběhne od 14. do 27. září. Registrace je možná na webu doprácenakole.cz. Včera zemřela norská princezna Astrid. Odešla ve věku 94 let pouhé 2 dny po pohřbu svého mladšího bratra a zesnulého krále Haralda V. Ten zemřel v srpnu po více než 35 letech na trůnu. Princezna bude pohřbena na náklady státu.
5: Sport.
6: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici a zkompletovali společný kariérní grandslam.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Ladíte Rádio Jihlava, my máme po 11. hodině sobotní dopoledne, trávíte s Rádiem Jihlava. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Míša Rotrová. No a za okamžik se podíváme taky na to, že do Jihlavy dnes dorazili veteráni. A kam se na ně můžete podívat a kam zamíří, to všechno vám řeknu za okamžik.
5: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

na rádiu Jihlava se teď pojďme podívat na už pátý ročník Ježkovy jízdy. Je to orientační závod, výstava veteránů, historických automobilů a motocyklů. Ve 11:15 odstartovala vozidla směr Dušejov, kam by měla dorazit mezi 3:30 a 4:45. Touto dobou tam bude probíhat také potom výstava vozidel a další doprovodný program, takže můžete vyrazit právě klidně i do Dušejova nebo někam na tu trasu podívat se na tu krásnou kolonu historických vozidel. Já věřím, že to určitě bude stát za to. Ve 3:45 potom proběhne i vyhlášení výsledků závodu v Dušejově a předání cen a od 3:45 už volný program. Tak tedy Ježkova jízda dnes v Jihlavě, Dušejově a okolí. No a od nás teď už taky další porce sobotní muziky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, jak ti dopadlo to rande na slepo? Ani se neptej. Ta ženská přijela na rande v Mercedesu, rok výroby 1937. Tak to je fajn, ne? Drahé luxusní auto, dokonce rarita, tak kde je problém? No, ona byla původní majitelkou toho auta.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

Míša, a pokud hledáte program na tento víkend, co takhle vyrazit do Polné. Tam totiž probíhá další ročník mrkvancové pouti. A co všechno v rámci toho zažijete, to vám řeknu za okamžik. Zůstaňte tedy s námi.

0: Ladíte Rádio Jihlava a co patří k Polné, tak to je určitě i Mrkvancová pouť. Ta probíhá právě tento víkend. Připomenu jen, že vzhledem k uzavírce komunikace na lázni a parkoviště u kina je průjezd Polnou omezený, a tak řidiči, prosím, respektujte značení a využití záchytných parkovišť. Směrem od Jihlavy a Havlíčkova Brodu můžete zaparkovat na jednom ze záchytných parkovišť a do centra, aby vás náhodou nebolé nohy, se můžete pohodlně svést turistickým vláčkem. Ten jezdí po celý den v pravidelných intervalech. No a co všechno vás tady čeká? Tak třeba jarmark na Hradě. Ve 13.30 dneska taky dechovka Havlíčko-Brodská 12. O 15:30 country. Večer ale taky trošku tvrdší muzika a pochopitelně nechybí atrakce a občerstvení na Husově náměstí. A využít můžete třeba i zpřístupněné věže kostela. Nejdůležitější, pokud sem vyrazíte, je ovšem ochutnat tradiční sladký pokrm, tedy mrkvance. Traduje se, že této chuti propadl i malíř Mikoláš Aleš. Tak tedy Mrkvancová pouť 2026 v Polné právě tento víkend.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová, by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o 4 až 6 miliard korun. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách.
0: Jihlava aktuálně.
1: Horácká multifunkční aréna se dostala mezi 52 nominovaných realizací v celostátní soutěži Stavba roku 2026. Jihlavská stavba tak pokračuje v sérii letošních odborných úspěchů. O vítězích rozhodne porota v listopadu. Severní Korea dnes odpálila několik balistických raket krátkého doletu do moře, východně od korejského poloostrova. Oznámil to jihokorejský společný sbor náčelníků štábů. Agentura Reuters poznamenala, že KLDR tento krok učinila den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 12. hodina odbyla, je tady doba oběda, tak vám Míša Rotrová přeje dobrou chuť, pokud si zrovna něco dobrého dáváte. No a vyrazit si něco dobrého dát, ochutnat, můžete dnes taky do Žďáru nad Sázavou. Podrobnosti o akci, která se tam koná, pro vás budu mít v této hodině. Za malou chvíli taky třeba pozvánka na workshop tanga. No a do té doby další naše hity. Míša Rotrová vám přeje krásnou sobotu.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

A teď už na vlnách Rádia Jihlava pozvánka na workshop argentinského tanga. Pozor pro začátečníky, takže se nemusíte bát. Pokud zatím nemáte příliš mnoho zkušeností nebo žádné, tak je to pro vás ideální. Začátek ve 13 hodin, takže to ještě stíháte. A celé se to koná na střední odborné škole sociální u Matky Boží tady v Jihlavě. Workshop bude probíhat až do 17 hodin a dobrá zpráva je, že přijít můžete jak v páru, tak ale i případně samostatně. Čekají vás 3 60-minutové lekce, mezi tím samozřejmě přestávky, abyste si odpočinuli, no a sebou pohodlné neformální oblečení, ponožky nebo tréninkové taneční boty s koženou či semišovou podrážkou. Tak tedy už dnes workshop argentinského tanga pro začátečníky tady u nás v Jihlavě. Tak to pochopu.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a jak jsem slíbila, za malou chvíli vás pozvu za dobrým jídlem do Žďáru nad Sázavou. Tady se totiž dnes koná další ročník futrování na Farských. Cože je to za akci, tak to všechno vám řeknu za okamžik.

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a máte-li rádi dobré jídlo, tak jste dnes srdečně zváni na futrování na Farských Vežďáru nad Sázavou. To je akce, která přináší jídlo z různých koutů světa a letos tím vrcholí i slavnosti jeřabin. No a k dobrému jídlu pochopitelně patří taky dobrá zábava. V parku Farská Humna vás dnes až do 19 hodin čeká to nejlepší ze street foodové scény České republiky, ale i zahraniční speciality, sladké dobroty, malé pivovary a jejich pivní speciály, vína z rodinných vinařství, ale třeba i osvěžující drinky a koktejly. K tomu hudba a skvělá atmosféra. Tak si to nenechte ujít. 8. ročník futrování na Farských dnes ve Žďáru nad Sázavou.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kráně za míchy a chodnej mňam, mňam, mňam.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fret.

0: Chcete extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou sobotu. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně.
4: Jihlava aktuálně.
5: Na turistické zajímavosti v Jihlavě budou možná upozorňovat sochy ježků, které má město odedávna i ve svém znaku. Podoba ježků vyplyne ze soutěže. Podle předpokladu by mohly být vysocí do 0,5 metru a vyrobeni například z bronzu. Ruské nejvyšší vedení v posledních týdnech horlivě popírá, že by Moskva připravovala novou vlnu mobilizace. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že Moskva nepotřebuje žádnou mobilizaci a že zvěsti o ní šíří ukrajinská armáda. Ruský vůdce Vladimír Putin zase řekl, že jde o naprostý nesmysl.
4: Sport.
5: V souboji dvou nejvýše postavených tenistek, které si v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku, se změní dnešní finále dvouhry na US Open mezi Arinou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Začátek je ve 22 hodin.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Je po 13. s vámi Míša Rotrová a pokud hledáte program pro ten dnešní den, tak pro vás v této hodině budu mít ještě dva tipy. No a z Rádia Jihlava teď k tomu taky další hity.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Posloucháte Rádio Jihlava, Míša s vámi a teď už taky zdravíme do Třebíče. Sem dnes můžete vyrazit až do 16. hodiny na Šmeralů statek na krásnou akci s názvem Řemeslnický jarmark. Sem si můžete přijít vybrat, koupit nejrůznější věci přímo u řemeslníků. A kdo vás tady čeká? Třeba slaměné vánoční ozdoby manželů Kratochvílových, taky kloboučnictví paní Dařbujánové, cínováním a paličkováním přijela paní Pavlíčková, se štípanými holubičkami pan Toman, keramiku dovezla paní Rohovská, kovářství pan Jan, taky se můžete těšit na novinku stánek s knihami, no a tradičně se budou péct koláčky paní Jonášové. K tomu vám zahrají a zaspívají podhoráčtí dudáci pod vedením Františka Malého, houslistka Hana Kozubíková a dudačka Zdena Hadrabová ze Strakonic a místní harmonikář Jan Kejnovský. Pochopitelně nebude chybět ani občerstvení. V ceně drobného vstupného je i koláček, tak si to nenechte ujít. Dodám ještě, že vás čekají taky třeba dílničky a budete si vy sami moci něco vyrobit. Řemeslnický jarmark dnes na Šmeralově statku na Cyrilometodějské ulici v Třebíči.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin si. A co si myslíš, že od rána dělám?

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a za malou chvíli pro vás budu mít pozvánku za muzikou do Lipnice nad Sázavou. Tam totiž právě tento víkend probíhá další ročník folkové Lipnice. Podrobnosti tedy za okamžik, zůstaňte naladěni.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: A z vlny 101.1 FM teď pozvánka na folkovou Lipnici. I v tomto ročníku se vám na dvou pódiích představují zavedení interpreti i nová jména české alternativní scény. Ovšem program nestojí pouze na hudbě. Tento festival nabízí i autorská čtení, divadlo, procházky, výstavu ve veřejném prostoru nebo projekce studentských filmů. Součástí je taky třeba ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem. No a zítra se festival symbolicky rozloučí snídaní v trávě. Folková Lipnice se vrací k místu, které bylo v 80. letech spojeno nejen s hudbou, ale taky se svobodnou atmosférou a možností na chvíli uniknout normalizační realitě. Nový ročník na tuto tradici navazuje současným programem a otevřeným setkáním v kulisách krajiny pod hradem Lipnice. A jaký je ten dnešní program? Amfiteátru vás od 14:00 čekají Mulevika, Loukotě, Jakub Šedý, Petit a Jan Řepka. V 15:00 truhlářský workshop, v 17:00 potom v Šapito podcast Redneck a Peneš, v 18:00 v amfiteátru bude zpívat Iva Bitová, v 19:00 Petr Linhart, ve 20:00 v Šapito Člověk krve, to předpokládám, že bude nějaké představení, ve 21:15 v amfiteátru Severní nástupiště, 22:30 Šapito Léto s Monikou a celé to u ohně zakončí od 12:30 Ivan a Cyril. Tak tedy folková Lipnice tento víkend v Lipnici nad Sázavou.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500U, který se týká dvou šarží výrobku. Lék se používá na svalové křeče nebo při jejich napětí a tuhnutí. Falešné přípravky se objevily v Brazílii. Český úřad na to upozornila tamní regulační autorita. Přesné šarže jsou uvedeny na webu ústavu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavská radnice nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Je blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velice těsně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval včera v den výročí katastrofy pádu newyorských dvojčat šéfa Bílého domu Donalda Trumpa k uvalení tvrdých sankcí na Ruskou federaci. Napsal to na síti X s tím, že nechápe, proč taková rozhodnutí trvají tak dlouho. Zmínil také návrh zesnulého amerického senátora Lindseyho Grahama, ve kterém navrhl uvalit sankce na země kupující od Ruska ropu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení ve druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3-1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála Slezské derby v Třinci 2-3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1-2. Táborsko doma jen remizovalo 3-3 s Kladnem. Rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3-1.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání jihlavské Dukly. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Z rady hlavé hezký den vám všem. Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání mezi Duklou Jihlava a Motorem České Budějovice. Při potyčce měli být napadeni fanoušci hostujícího týmu i členové bezpečnostní agentury. Policie případ prověřuje jako podezření z výtržnictví a žádá veřejnost o pomoc. Teď ale zpátky k hitům rady hlava přijme pěkný den.

Hit za hitem z rádia Jihlava pro váš lepší den a taky víc k tomu, že nákladnímu autu se při jízdě do kopce na Žďársku odpojil přívěs, jen s velkým štěstím se nikdo nezranil. Podrobnosti za chvíli.

0: My jsme Rádio Jihlava, Katka přeje krásné odpoledne. Nákladnímu autu se při jízdě do kopce u Trhonic na Žďársku odpojil přívěs, který se samovolně rozjel zpátky. Narazil do auta jedoucí za ním a vytlačil ho mimo silnici. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, škoda přesáhla 120 tisíc korun. Tak jezděte opatrně a teď zpátky k hitům Rádia Jihlava.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů žloutenky typu C. Nemoc sice v posledních letech sílí, ale číslo je vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Letos do konce prázdnin bylo zachyceno jen o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má žloutenka typu C v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let.
0: Jihlava aktuálně.
1: V rámci Evropského týdne mobility mohou lidé vyrazit na cyklistické, sportovní, zdravotní i preventivní akce na několika místech v Jihlavě. Program probíhá ode dneška až do 24. září. Kdokoliv se také může přihlásit do zářijové výzvy do práce na kole, pěšky či poklusem. Výzva proběhne od 14. do 27. září. Registrace je možná na webu doprácenakole.cz. Včera zemřela norská princezna Astrid. Odešla ve věku 94 let pouhé 2 dny po pohřbu svého mladšího bratra a zesnulého krále Haralda V. Ten zemřel v srpnu po více než 35 letech na trůnu. Princezna bude pohřbena na náklady státu.
0: Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici a zkompletovali společný kariérní grandslam.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, jste s rádiem Jihlava. Katka přeje pohodový den. Trojici mladých mužů z Třebíče poslal soud do vězení za brutální napadení. Podrobnosti za chvíli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Vylákali muže na odlehlé místo u řeky, srazili ho ranou pěstí na zem a potom do něj několik minut kopali, byli ho a dupali po něm. Zároveň mu prohledali oblečení a sebrali peníze a mobil. Trojici mladých mužů z Třebíče poslal v úterý soud v Brně dohromady na 20,5 roku do vězení. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme pěkný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava, přijeme krásný den.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová, by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o 4 až 6 miliard korun. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách.
2: Jihlava aktuálně.
3: Horácká multifunkční aréna se dostala mezi 52 nominovaných realizací v celostátní soutěži Stavba roku 2026. Jihlavská stavba tak pokračuje v sérii letošních odborných úspěchů. O vítězích rozhodne porota v listopadu. Severní Korea dnes odpálila několik balistických raket krátkého doletu do moře, východně od korejského poloostrova. Oznámil to jihokorejský společný sbor náčelníků štábů. Agentura Reuters poznamenala, že KLDR tento krok učinila den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska.
2: Sport.
3: Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezkou sobotu z Rádia Jihlava vám všem. Zdraví vás Katka. Ve Velkém Meziříčí se bude konat Evropský festival filozofie. Podrobnosti prozradím za chvíli.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: se se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to za čím
1: mířem. Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

Hezké odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava taky o víkendu. Ve Velkém Meziříčí bude od 15. do 23. září Evropský festival filozofie. Letošní 20. ročník akce nabídne přednášky, diskuze a setkání s osobnostmi ovlivňujícími současné myšlení. Slavnostní zahájení bude 17. září. Teď ale pro vás další hit za hitem rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: Hezkou sobotu z Rádí Hlava vám všem přeje Katka. Prázdninová návštěvnost státních památek na Vysočině meziročně mírně klesla, víc už za pár minut.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českým

0: Mírně nižší než loni. V červenci a v srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí, meziročně asi o 2000 méně. Teď ale pro vás další hity Rádia Jihlava. Přejeme krásný den.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na turistické zajímavosti v Jihlavě budou možná upozorňovat sochy ježků, které má město odedávna i ve svém znaku. Podoba ježků vyplyne ze soutěže. Podle předpokladu by mohly být vysocí do půl metru a vyrobeni například z bronzu. Ruské nejvyšší vedení v posledních týdnech horlivě popírá, že by Moskva připravovala novou vlnu mobilizace. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že Moskva nepotřebuje žádnou mobilizaci a že zvěsti o ní šíří ukrajinská armáda. Ruský vůdce Vladimír Putin zase řekl, že jde o naprostý nesmysl.
0: Sport.
1: V souboji dvou nejvýše postavených tenistek, které si v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku, se změní dnešní finále dvouhry na US Open mezi Arinou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Začátek je ve 22 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání jihlavské Dukly. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava, 101.1

Z Rady Hlava, hezký den vám všem. Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání mezi Duklou Jihlava a Motorem České Budějovice. Při potyčce měli být napadeni fanoušci hostujícího týmu i členové bezpečnostní agentury. Policie případ prověřuje jako podezření z výtržnictví a žádá veřejnost o pomoc. Teď ale zpátky k hitům Rady Hlava, přijme pěkný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: za hitem z rádia Jihlava pro váš lepší den a taky víc k tomu, že nákladnímu autu se při jízdě do kopce na Žďársku odpojil přívěs. Jen s velkým štěstím se nikdo nezranil. Podrobnosti za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: My jsme Rádio Jihlava, Katka přeje krásné odpoledne. Nákladnímu autu se při jízdě do kopce u Trhonic na Žďársku odpojil přívěs, který se samovolně rozjel zpátky. Narazil do auta jedoucí za ním a vytlačil ho mimo silnici. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, škoda přesáhla 120 tisíc korun. Tak jezděte opatrně a teď zpátky k hitům Rádia Jihlava.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500U, který se týká dvou šarží výrobku. Lék se používá na svalové křeče nebo při jejich napětí a tuhnutí. Falešné přípravky se objevily v Brazílii. Český úřad na to upozornila tamní regulační autorita. Přesné šarže jsou uvedeny na webu ústavu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavská radnice nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Je blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velice těsně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval včera v den výročí katastrofy pádu newyorských dvojčat šéfa Bílého domu Donalda Trumpa k uvalení tvrdých sankcí na Ruskou federaci. Napsal to na síti X s tím, že nechápe, proč taková rozhodnutí trvají tak dlouho. Zmínil také návrh zesnulého amerického senátora Lindseyho Grahama, ve kterém navrhl uvalit sankce na země kupující od Ruska ropu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení ve druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3-1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála Slezské derby v Třinci 2-3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1-2. Táborsko doma jen remizovalo 3-3 s Kladnem. Rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3-1.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, jste s rádiem Jihlava. Katka přeje pohodový den. Trojici mladých mužů z Třebíče poslal soud do vězení za brutální napadení. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.1

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Vylákali muže na odlehlé místo u řeky, srazili ho ranou pěstí na zem a potom do něj několik minut kopali, byli ho a dupali po něm. Zároveň mu prohledali oblečení a sebrali peníze a mobil. Trojice mladých mužů z Třebíče poslal v úterý soud v Brně dohromady na 20,5 roku do vězení. Teď ale zpátky k hitom Rádia Jihlava, přijme pěkný den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

Vyladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila modernizaci léčebného pavilonu. Podrobnosti za momentík. Rádio Jihlava.

0: ti dám. Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava. Přejeme krásný den.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

Už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloním a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, opa, paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do tohohle. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovým, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si představil nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už leta vždycky kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Podívej.
2: To já nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda, já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
2: kdekoliv. Tam mám takový hardware, já si tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby jsi si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: Tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no.
1: To je ono, to je ono. Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská. Začíná to fungovat. A teď pozor. Důležitý dotaz. Zrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali. Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak, když to musí být? Když to děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. No ne, počkejte. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne, to se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý život, pane.
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna?
1: Když ta práce.
2: Když už se mě zdá, tak aspoň bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Ne. Hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není tam pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to vzrušilo.
2: Postel v ní, body doil a kaolin, to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovo lože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskavý. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
2: Lékařské tak, vedení, takže to je bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale my otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimo pražské, je to úžasné. Máme heslo, panicům a panám, už nám zvoní hrana.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Prilin. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou.

dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vypracoval jsem síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Nahory jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále, na 10 let dopředu.
2: No, vy jste velice progresivní. Celý RVHP jde na 5 letky a vy už na 10 letku.
1: Při platu 2223,50 Kč bruto ani jinou možnost nevidím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120L.
2: Prosím, 120L.
1: A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukradl. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradl.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechnice.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnáři

0: novinářovi zvítězila ta smysl pro poctivost?
1: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádečka normální.
0: No, prostě, ale to jsi nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
1: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tato kazeta by měla být vlastně o tom, co během natáčení pořadu Nikdo není dokonalý, co se vlastně na obrazovku nevešlo. Tak taková jedna docela hezká historka, kterou jsem teďka zažil, jsme točili na jednom dvorku s několika romskými obyvateli. Kde, prosím, nějaký připomínky? A tam přišel takovej starší Rom a otázka zněla, který pták krade. Teď ta rodina se sešla, radila se, protože kradou asi všichni. A já povídám, tak který pták krade. Ten mládenc má, který pták krade? Moment. Teď to jedno dítě říkalo, pstros. Ticho buď, ticho Marian, žádný pstros. To druhé dítě, orel. To prostě asi 12 nebo 15 zvířat vyjmenovali, žádný teda ptáku, nikdo. A já povám, podívejte se, tak kdo teda, který pták krade? Pá člověk. A to je bezvadná rodina, já jsem s nima navázal takový kontakty, oni tam bydlí vedle ve vesnici. Když jsme přijeli se Šimkem z Ameriky, tak on mě potkal, ten Marián se jmenuje ten kluk, a povídá, ahoj Jirku, ty jsi byl tady v Americe, viď? Já povám, no. Byl jsi v New Yorku? Já povám, no. Tak to jsi musel vidět mýho bráchu. Takový vyšší, silnější, černý, modrým saku. To byla taky docela dobrá otázka. Potkali jsme nějakou slečnu. Otázka byla, kdo je to kurtizána? Ta holka se zamyslela, povídá, tak kurtizána, jo? Kurtizána, to je taky kurva. Akorát s tím rozdílem, že to nedělá za prachy, ale protože jí to děsně baví.
2: Thank you.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal brum, brum, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval úspěch, ohromný úspěch. A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul ji a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkala, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci, a tady nejsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou! Lékárna nám ho doručila.
1: Dobře, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřej utrousit. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano,

0: bych to zapírala. Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Píšte hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Haschler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně píšte písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
1: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
0: Takové dýchánky,
1: přástky bychom mohli říct.
0: Šaje o 11. hodině noční.
1: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šplíny.
0: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka. To je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
1: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spoléhal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícíma nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Dajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení. Nespoléhejte jenom na značky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcová. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král Ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Po doušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a volaje na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Předplzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák. Musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny. Po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázel se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po 3 hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny při hře Pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal. Já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloudných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim o rok starším spolužákům hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude při pálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se Glomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Glomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V 1:00 z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Glomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Glomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosyceni parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a no, takový. To dla mě přišlo neskutečně, že se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, kdy vůbec je. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně, že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říká, co děláte dneska večer? A víš, co budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo? Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo, říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme na auta, přijeli jsme tam, on všem řekl, La Place pour Monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil... To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je secakramensky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říkali, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelný a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mě říká, ty jsi tady člověče slavnej. A říkám, nestěžuju si. A on... který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takový Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a děti. Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na tý koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle. A...

0: předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal naspamět, že jo. To je sláva po Česku, no.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.